0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypotéka.hr.
1: Hypotéka, hypotéka.